ọgbẹ kẹdá ni lápá abẹ ohun kọláwọlé adẹni kọládẹs international ló kọ mímú kí n káàbọ̀ sórí ètò ta pè ní lóyin ládùn lápá bí